Rade pola damit die schöne Jensnische Wedro, sto wista metrologo ja woka mi knie pokaza. Živis libro jessac stopnio na maximalnie. Jensa piatnače stopnio zalese. Jensnische piat kvostanje skere šero. Ade spola damit potom na jutsišu sobotu do votranja nas svunco vita. No hele popodnju ponso za so skova při temperaturach v najvyšších hodnotách 1 a 20 stopňu a nedžela v ostanie. No aj přes cvý džin pomročená hakle navečo so skrutka raz svunško pokaza, ale v ostanie přiuším přes cvý džin sucho při 1 a 20 stopňach. No aj adž do přichodného týdženia poladáme, no aj to nás tak recíš raz lečo víta, když poladáme na 24 na městnách šelakých tež hižo na 26 stopňu. No to poladáme, što vistča potom metrologojo cíle exaktně přichodne týdžen nabo lipe hižo od jucišeho smíme to tež potom lipe hižče raz rec zoje konkrétnišo. Bedlk náš jistě Michaela Melcerova sprinje kročovku abo kročelu kupile, abo k kofejové mašině, abo k kvočakým, abo hižo pytajúce kluč.

0: 10 minut do napu 6, pojče ze mnou do leta 1906 a 70, to bych ja cílit stará. V klubách je runie horca fáza diskoje hudžby, v radiach běží v osebě roková a solová hudžba a populárna hudžba byla džen a úspěšnýša a bole mnohostronská. A runie v tutém času vozivý minuce americký hudžbník Stevie Wonder album, kýšo to kombinuje a runočasnie cíli svojský zvuk stvorí, a to pod titulom Song in the Key of Love. A to spíve vytúnenie živenia. A runie vona tačil svičí teledny svoje pečesa, číne se man Hiduška ju nám predstají.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Stevie Wonder, kýž běše 1976, jižo 15 let jako hudžbník aktivny, chceše se svojim novým albumom svoje dotalne vášně hudženia s tým zviazač, štož so runie na svieče stavaše. A to junu hudžbně, šako kombinuje tojš do hudžných stílov, pop, funk, soul, disco, rock, jazz, gospel a viele viac. A tež ve v obsahach. Ninže jenž vo ľubosť a svojbu, vo dječactvo a nabožinu, ale tež vo rasizm, sociálne témy a stavizny afroamerické kultúry. To šo do jednej tačele zviazač, treba svoj čas. Stevie Wonder dževaše 2 lieče na nej a dohromady nieže 100 hučbníkov a spievariu je na nej svyšeč. Tak nastá skoro 2-hodinský produkt s dohromady 21 spievami. Mies nimi sú spievy kajž disco hudžbie napodobnené I Wish, Sir Duke se svojím markantným dujerským spočatkom Isn't She Lovely, kýž je vun svojej džovce vinoval

0: na Buschestrichchen.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Milan Greulich.
2: V Budišinje na ležonosti nastavaceho Srpskeho foruma Vierde na Lorskim arealu so včera započeli s archeologijskimi vúrovanjami. To je trebne, dokiž sú probove točenja na zbytky sydlišća ze zážneho sredžoveka pokazali. Archeologiske vúrovanja maja hač dohod zakončene byč. Srpski forum Vierde na Lorskim arealu je vúľko projekt založbe za srpski ľud. Do nového komplexa máte 2030 Srpski muzej, kaštež Srpski institut s archívom a bibliotéku začaneč. Za tvár Srbského fóruma viede je tu kvílu posta miliónu euro plánované. V Rajbicach sú včera zbieranku za nový hort svedčili. Tvár z dreva je so dotal po časovým, kaštež finančným pláne zvopravdžil, kaž viesna nosta Hubertus Ryčarekne. Aktuálny stav horta bie tež večer na gmenskej ráže téma.

0: Po tutych płaci zastupca dorostčenych nitko 5 euro miesto dota 4. Tež popłatk za wikuwariu su zvyšili a do dveju cunu štaflovali. Areál wiku so hač do konca Schillerovie promenade rozširi. Adventne spektakulum ve Kamencu budže ceči kunstyđenja v adventče lieca 21. kruč. Bukečanska vosada přetvarja tu kvílu prini poskot svojeje vosadnice. Při tym rumnost če dosponje přetvarja, zatvarja nowe tepenje a elektriku. Při vutvarje špundovania žurle su zvěstčili, zo leži převulka váha na betonových nošakach. Jako rozrysanie maso rynka zatvarečky ščišč na múrie rozdzieli. Farar Tomas Henchen co nadžija, zo môže hižo v adventnym času žurlu zaso vužívač. Za nju je vosada tež hižo trebane małe Pištele v obstarava. Přetvar Bukečanske je vosadnice pači neže 200 tisac euro, pojeca toho přinže ze Spichovanského hornca Lida. To bych u povest čekiš na makače tež na našej internetovej stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Vele močelodženca, drude može so tež kusk miolič, ale bude skere sucho okolo 16 stopňov vodňo.
2: Na drohách, na pučách se ničo nestává, znamenča nic na vůžiských dobrou jezbu.
1: Serbský rozvoz.
2: A však věřte, vy nás docpěče celé lohko přes 05 91 7 400 a potéž přes čet 4 minčiny po napo 6.

si domičinu po napolu šestiche, když s nami rano stávače, snano tež se smučne maj vočko maj dokesče čeraušu rubriňuru Jogena Klopa jako nohaj šefa při pobočnej linii se vobladali nemska vubranka je na nižozemsku rawa. Až to je nam Klopo jako prynje praju, prošu přeco pozitivne myslič, a to

večera mi je ho, dječa se sveđe in v raketcach, dječa se sveđe, na kotrem su dječi moli tež srpske rije rijovač? No aj, a se s rijovanjom punže v raketcach. Dale. Menuce evangelska besada srpska, besada raketčanske vosade, ona přeprošuje na rijovanski večer, lepe prajne tež na večer, kiš reka sjatok, feierabend. No ja, a tam maja přeco šelakore teme, kotrež si vubiru, hač je to jič, hač su to přednožki, hač su to spivne večere, a netko su se dojednali zromadnje rijovač. A to Jutze, a to ve Farskej Brožni ve Raketcach. To sče vutrobnje prošeni večer sedmich na tak menovane sjatok feierabend. Zromadnje chcidža tam rejovač a přeprošuje srpska besada evangelskeje vosady ve Raketcach. Agenca je 28. koparski turnier starých knězů vo pokal srbského Sokova na sportnišču ve Krosčicach. No ja, když jsme runě při kopajnci, to chcú tež ještě raz voladač na konc týdenia, a to do Kulova. Minuce tam tež Sokopajnca raje minuce sobotu, to Mudrobili Kulovraja na Sokoralbice Horky popodnju Cioch. No haj, a najesča na pič možeče so tam pola Franka Seligara, kiš ma mauku športovu kočmičku. Nedželu je dvorove svedžen v Ronom, a to na Nepelic dvorje. Vod jednačih, a tam zmiatiš k obědu nadosť spřijotované srbský oběd, děči vústupia a tyž děčací vodinský ansambl.

0: Rosa Micino, donna posed mich.
1: Polizia SG.
2: Na, Asteri, blisko Wodbocki, Budischin Wukot, jes redu poponiu muž se svojom transporterom voli zubiu a se skoncovanym motorom potom steo vostau. Polícia je přijeva a miestno zavestčiva, přitom su zvestčili, zo nemieše šofér žanu jezbnu dovolnosť. A v budijskich a drežanskich končinach su čera přepytali dohromady cínače objektov, privátne bydlenia, rumnosče firmu a bydlenia za dživačerjo. Pozadk běchu po informáciách Zorilského statného ryčnictva přepytovania dla čorného dživa ve tvarstve. V obsidžerjo maje firmu vumietuja zo nejstaj z dživa personál poriadne přizjevivoj a zo nejstaj sociálne popvatky zapačivoj. Nimo toho staj dreje za jace hač 3 milióny euro z ličbu vanky servisov firmu knihu Vavoj za dživo, kotrž so zciva činivo neje.

0: To sme ve našich poviesťach vám hižo zdieľili. V Rajbicach je sočera zbiehanka nového hota. Svičí vám Katka Pöbelec. Byše za nás všetkých tam podľa.
1: Ze zaklepaniom posledného hozdžika a čriopami insektovie šklince bez dokonjane. Zonjech tvar zvieseli v utrobyšich džičí, kotrž smedža ním přichodných letach si rajkač, paslič, spievač a vuknič. S tutými svojami vosvieči so včera popodňu při krásnym svunčným nazemským viedrie zbiehanka Rajbičanského horta. Vulky, jednoposkodový tvar z dreva, nedom za šulu, vita dre džičí, dež sa dále šitko porad,

uspěšným věcam. Doby se na každý pát gratulovat, že bude s tím hulmotovým haju od měsa začarauším v okresné finále vukonové klasy 1 ve Kopeňce a přitom vojovachu cokoně 4 šuské mústva vo zača do regionálního finála měznými tež mústvo Sapského gymnázia. Cirk jednatko a dvanatko startovaše úspěšně do turníra a doby prýňu rů přečivo Pohovansko-šulskému centru mě Budešin a to z 2-1 a druhá rá přečivo Šilerovému gymnázie skončí so z 0-0. V poslední rě přečivo budeskému Filip Melanchtonovému gymnázie přesadžichu so Sapsy Kopario z 1-0 a s tým zavěstčí si můstvo vokovo Milana Joka Kaju Savičaza a Matej Januka prvnje mjestno a s dobom kvalifikaciju za regionalne finale. Po taktiske vusmirenje je so sportove vučabošči Bema postarav a 29. oktobra je poladam na protičku, to je přichodnu utohu, že za mústvo Sapskog gymnázia ve regionalnem finalu potom dale, a to hunja na kopanišču Humboldtového haja. Na mústvo čakaja potom od rania dževičich zastupierio ze Zoloca, ze Skaminca, ze Svojerec. A štož chce mústvo tam podpirač? Vyšak viesče, to je přeco rade vítane.

0: Čas sa čmeňu do posledný chie, nedeli Waterry sa ve podstupy mne, vústajenca nadčasne sábske vúmiostvo. Přitom stýtaj dvaj kolektívaj ve središču NSK Lipsk, Neue Sorbsche Kunst a kolektív Vakuum. Što chceťa dokvádne vústajence pokazať, to by je Luka Golinský, kýž je z toho stavu kolektíva Vakuuma.
1: Dajo, instalácie, skulptúre, akerámiky, fotografie, publikácie, drastve a textilné umelstvo, möbe, napšadu viele a rovno tak rozširené sú také tematiky, vedkvienej estetiky, až do turizm, bortách, jo, napšadu tam viele pedla. Also, ogledarie mogu sa jaseliš na šake.
0: Dobraj, Luka Golinský, kýže sobu stav kolektíva Vakuuma, bondaj, kým vúmius se venuja so témam, kajž identita rieč, kvierne živenie ve Serbách a tiež to vašnostným zmienam a to ve najšelakorišimi a zis najšelakorišimi materiálie.

0: Če sa čumičilo do napol 8 hiem, a ja dojedu si na národnine a zaklinkam Big Ben, Big Ben.
1: Přejeme z Božo.
0: A ja sa nadžijam, zosče moje klinkanie zrozumiu ve Kočinie. Tam je dženca jubila Franz Langer. Nedom tež vám rozkladu, čeho dla sem Big Ben, Big Ben zaklinkava. Najprede pak, ľube Franco, my přejeme či viele zboža k tvojim 80. národninám dženca. Vo sebie krutu strôvotu a dále viele vesela ze zárodku a skotom doma ve Kočinie. Vostajn stajnje tajky vesovy, kajž tebie znajeme, to přejači tvoja manželská Maria a šitke džiči se snučkami. A dalše zbožo přiče sčeletiš jubilári dženca Kulovské tovarstvo tamnišeje osady Bratrústvo. Franz Langer z Kočiny je jubilár svičí dženca 80. národnina. Tež my z cevie vútroby gratulujeme a přejeme krutu strôvotu dere mieče a to šo ve kruhu svojbnych a přečelu. Po znova založeniu tovarstva byše Franz dlhé leta člen předsedstva a je runia druhým aktívne sobu na tým dživau, zoby tovarstvo rostvo spomožne ve vosadze skutkovalo a bylo bo Serbach znate. Vun, náš Franz, raješe v nimale šitkých inscenáciách sovie se spolným elánom a tyž se zahoritošťu sobu. A tam byše jako Janžel na jevišču, jako Rábia, jako Kova, Búr, abo ve poslednej inscenácii jako Pater Braun, tyž klinkaše potom tam pola jenžeskej rabinky. Big Ben, Big Ben. Sme rade s tobou rali, Anitko, ve starobie vostaj nám hište pravie dlho jako příladová svierne. Tuž přejeme, či ze svojí budženca a ze spřečelemi Riane Džin. A tyž ze snovoslíc dokáže ja postrobe do Kočinie, veľa zboža k 80. činám.

0: na po 8. je...
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Grojlich.
2: V Budišine na ležonosti nastavaceho Srpskeho foruma Vierde na Lorskim arealu su čera započeli s archeologickimi vurovanjemi. To je trebne, dokež su probove točenja na zbytki sidliša ze zažného sredžovieka pokazali. Archeologické vurovania maja hač dohod zakončene byč. Srpski fórum Vierde na Lorskim areálu je vujko projekt založby za srpski ľud. Do nového komplexa má tej 2030 Srpski muzej a ešte Srpski institút s archívom a biblioteku začaneč. Za tvár Srpského fóruma Vierde je tu kvíľu posta miliónu euro plánované. V Ralbicach su čera zbijanku za nové hort svedčili. Tvár z dreva je so dotal po časovým kaštež financným pláne zvopravdžiu, kaž viesnanosta Hubertus Ryča rekne. Aktuálny stav horta bie tež večo na gminský rádže téma. S dobom su radžičeljo jednovosne vobzanknili, so pracuje so gmena vo naviazanie partnerstva z gmenu Lula na Zardiniske. Gmenu bie viesnanosta Ryča v júliu zromadne ze zastupiarimi Nemského centruma za astrofyziku a TU Drežane vopytal. Lula leží v končine, kotraž požada so zromadne zhorný v Užicu vo stejnišťo za Einsteinovy teleskop. Utvar Małeje Sprewie mies Burghammerom a Sprecami je po úspešnym testče zakončené. Kaž hornistvo zanierova LMBV zdieli, môžeše zajšvi týždeň předvídžané maximálne množstvo vody přes rieku bežeč. Toto bychu fachovce vo 3. augusta krok po kroku dále a jace vody ze spiatnišťa v Burghammere do Małeje Sprewie vodžili. Přitom sú utvarené rečnišťo stajne doladovali. Mała Sprewia súša do spiatnišťového systéma vás. Z jeho pomocu so v času suchoty Sprewia, Bota a Berlín zastaruja. Bukečanská vosada přetvária tu kvíľu prvný poskot svojej vosadnice. Přitom rumnosťe dosponie přetvoria, zatvária nové tepenie a elektriku. Při utvare špundovania žule sú zvěstčili, zo leží převúľka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie maso rynka zatvarič, kýž čišč na múrie rozdžili. Farar Thomas Hähnchen zo nadžia, zo môža hižo v adventnym času žoldu zaso užívač. Za ňu je vosada tež hižo trebané małe píščele v obstarava. Přetvar bukečanské je vosadnice pváči niedže 200 tisac euro, pojeca toho přinže ze spichovanského hornca Lida. To bych upovieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Veľa močilo dženca, drúde môže so tež kúsk miolič, ale bude skere sucho v okolo 16 stopňu vodňa.
0: Na druhách so ničo nestáva, tuž dobrú.

0: Na was, Tomáš Špalek, suchač, to je před zorine. Tomáš Špalek, zbýva se Smalešec.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Martina Novákova ze Skroščic.
2: Dys so jenu vědomě rozhladujeme, pytneme, kak vůkotný je svět okolo nás. Ladajme jenu na kvitky, na vůdce, na zeleniacu so krajinu, modré nebio, abo na posmiu kdešča. Šo to napilňa nás husto ze zadživaňom. Tola ni čitko, štež v oprodže je, môžeme vidieť. Je veľa, što je zvostava za naše voči nevidžomne. Vecik napríklad, nevidžime jun a tola hýbaja so štomu. Nevidžime žane radiové žomu a žane ultravioletné svetlo a tola vone tu sú a skutkuja. Desiaty duch je nevidžomne a tola môžeme jeho sledu v našim živenu spoznať. V mirie, ktorš nadobo našu vútrobu napilňa, v dobrej mysličce, kotraž nás k človeke vedže, abo v moci, kotraž nás nese, kdež ju sami viace nimamo. Bog je všo stvoril, to vidžomne a to nevidžomne, zemiu, vjezdu, aj celý univerzum, tutom vulky bo nevidži jenoj svet, ale tež mě celé v osobinstce. Von znaja moje živenje, vidži moje starošče, von sluši moje modlitvy. A bere se kvile za mne, tež při pozdaču nevažných prašenjach, při čichých staroščach moje vútroby. Dovier so tomu, kýž je všetko stvoril a všetko v jeho rukomaj džerži, tež tvoje živenie.
0: Dobre, Martina Novákova ze Skroščic, v nádoku a zamovitosti tam nižšie je v osade. Cí menšine do 8 je.

0: Polícia z G.
1: W budyskich a drežanskich končinach su čera přepytali do hromady cínače objektov, privátne bydlenia, rumnosće firmu a bydlenia za dživačerju. Pozadk běchu po informáciách Zorelského statného rečníctva přepytovania dla čorného dživa ve tvarstve. V obsiedžerju maj firmu vumietuja zo nejstaj z dživa personál poriadne přizivivoj a zo nejstaj sociálne popvatky zapačivoj. Nimo toho stajdrie za jacahač 3 milióny euro z ličbu vanky servisových firmů kníhu Vavoj za dživo, kotrž so z cifra činí voně je. Přeco zaso kriminelní tajke a podobné triky spýtaja, v Halštrově su staršu ženu zazvonili a jej napovedali, so je džouka češky nezbožo zaujinuvala a zo má 24 000 euro zapfačič, co neby do jastva drběla. Žona je na to neznatému kuriere 1300 euro přepodala. Policia rádži tajke telefonáte nedom skončič, policiu informovač a na žaden pád cuzim peneze přepodač.

0: si z nami zaspívaj, zaspívajče národní náci spiju.
1: Přejeme z Božo.
0: A to k 80-činám. Před hodinu jsme již do kočine gratulovali Franz Langer, Madame 80-činy, a nětko svičí žona ve Bretnichu Hauswalde 80. jubilej. Maria Kunatová, ona říká, a tak říká ve zbožo přiču, za vás národní nám vůriadne svičíme džen svůcine 80 letěčí, bo kněz Dariu Strohosčí. Luba Maria přijeme či vostajn dohom je z nami a po zimským bydženiu bo nechči da kronu nebesku. To přeja tebi manželský Bernd, tvoje pět děti se s partnerami nučky a pranučky tež a přizamknu so brat a sotry se s manželskými a vězo tež váš svak. Tuž velje zboža k 80. národninám k 80. tež. Kajš vaši gratulanča pisaja.

Lubidžiči, dobre ranie. Što mače dženca tussik s nedani šuli? Pomasku, jabuko a mavi jogurt? Abo s česnano mač, abo nana voto prosili, kus kviace zapakovač, dokež ščenitko drude tak vodne? To je za nazumu cele normalne. A ja vam přeradžu če odla. Nitko, když bylo ja dny za so krotše a noce zimniše, rano bie z blakami samojižo pod 10 stopnimi, reka to za naše čivo, přestajimy so na zimski program, runje tak, kajž velje zvierja tuto čini. Poladamy velje tusacu let ručo, jako bydlachu ľudžo hiše jednorych proznicach, poždišo hitach. Tam nemejachu ani tepenje, ani vopkot, džiš stajne nešto kjeđi seda. Po takim natökachu se brjuchy na zemje. Všako bišu, kaž dženca tež, pvod zrave a dawaše do zemy od všeho dosť a nadosť. Tak narostše mały poučik, kiš je zemje energiju dal. Mestom tepime naše domy a kvůdžak je tež před sopony. Přivšem má naše čivo tule prámysličku instalovanu a chce viace jesť. Čehož dla tež pola nás rádu zimský brjúšk rostše. Sprenja, když bylo ja dny kruče, pobrachuje nám hormón, kýž nás vesovych činí, tak menovaný serotonin. Sme drude snano kusk mučniši a zrúdniši a čivo praji, daj mi šokoládu, poprence a placky. Tak sem spiešne zaso vesove. Z druha, na šerych mokrych dniach nečenie nás tak jara na rajka niščo abo sova von a sedzimo račo na konopiu z najľubšej knihu abo dame si film ľubič. Tak so menej hýbame a spalime tiež menej kaloriu. Što môžeme po takým činiť? Prečivo zimskému počíke? Šo je dne kotrym vedre na každý pad vonhič a so hýbač. Kastanie zbierač, do úžu skakač, zmija pušeč. To vúčiri šere mysle a zatypí vás nuckonie. A nic je nož svodke kvoščenky, ale račo čerstve jabvuko, krušvu abo vorechy rymzač. To dá moce a vitamíny. Či z vás, kýž maja doma psa, vidža, zo dobiš z ním všedne von, celé smože hač pri dešču abo svončku. Kak svojeho abo tiež cudzeho psa derie zrozumíš? Što chce, treba a pokaza. V tom so júciše vúsovanie verči, když ríka s dupkom napodživečiš.

Vo neočakovane zličbovance mjeho kruščanske gminsce Radičeljo na čerošim posedženju rozsudžić džješe vo ništo viacat 4000 euro za nove kamo za nadrožne vopsvetlenje v Nuknici. Nove kamo je trebne, dokež chce energijove předevzače Sachsen Energie dotalnu elektrostaciju votvarič. Technika za vopsvetlenje se dyrbi so tuž v novem kamore zamestnič. Mnoze Radičeljo bichu zadživani přes tutu dvarsku napravu, kiž nebije v předpolu od energijového předozača z cva připovedžena.

0: Dužné slovo.
1: Mađenca Martina Nováková z Kroščic.
2: Dys so jenu vědomě rozladujeme, pytneme, kak vůkotný je svět okolo nás. Ladajme jenu na kvitky, na vůdce, na zeleniacu so krajinu, modré nebio, abo na posměk dešča. Šo to napilňa nás husto ze zadživaňom. Tola nič všetko, štož v oprodže je, môžeme vidieť. Je veľa, što zvostava za naše voči nevidžomne. Vecik napríklad. Nevidžime jun a tola hýbaja so štomu. Nevidžime žane radiové žomu a žane ultravioletné svetlo a tola vone tu sú a skutkuja. Desiaty duch je nevidžomne a tola môžeme jeho sledu v našem živenu spoznať. V mirie, ktorš nadobo našu vútrobu napilňa, v dobrej mysličce, kotraž nás k človeke vedže, abo v moci, kotraž nás nese, kdež ju sami viace nimamo. Bog je še všo stvoril, to vidžomne a to nevidžomne, zemju, vjezdu, haj celý univerzum, tutom vulky bo nevidži jenoj svet, ale tež mje celé v osobinstce. Von znaja moje živenje, vidži moje starošče, von sluši moje modlitvy. A bere se kvile za mne, tež pri pozdaču nevažnych prašenjach, pri čichých staroščach moje vútroby. Dovier so tomu, kiš je všetko stvoril a všetko v jeho rukomaj džerži, tež tvoje živenie.
1: Dobre, Martina Nováková ze Kroščic, venadavku a zamovitosti kroščanskej vosade.

0: skužecenia.
1: Regina Rotova z Hršebuza, niegajšna ceptarka na Dolnosarskom gymnáziumie, je veď žincajšnego vesema 70 let stará. Na jej borstak sú myslili přiašelky a přiašele, miščanské domovinské kupky a spívarky a spívarie kora Vúžeca. Vesenčo strove a glúcne přídúcim živinským liše a myšo jasove borstakové svežin.